sám, Čechov je zaspal blažným snom. Ni neznade, orgiala tam, pod prozorom. Veter je večba, violončela, čežný vesel.